insegnete. Cazzo ti da drubie, ti svidruhem, jak tobie skatelsti, nemo uimi is prosti vojak. Ti hastroši, vižiamo s tebou djela, co chci. Chceš bych je zastrelil, to je svite djela. Ne s ním, ne s ním.

Opaluj! A tvoje! A já za ním! Skutečně mě tak volají vaše blahorodí! A kdo tě tak nazval? Dobří lidé! Svět není bez dobrých lidí! A kdo jsou ti dobří lidé? Pozapomněl jsem, račte prominou! Otce i mať, pozapomněl! Hýbaj do vězení! A ty sedni! Herpero, píš! A chytne za ucho a táhne a táhne a táhne a táhne. Rozmilování vaše blahorodí a táhne, táhne. And peace.

0: za každé slovo u něho po rublu. Měl dva syny a dcerku a kulí.
1: To byla

Helvese, vrati mi moje penize, coś ja u tebe patolčím, nechci s tebou obchodovat.

tu morro sola. Podulsa nasci tu. Brzomlet si lides mohli. Filka s nimi. A spusti ne psedlini. Ty slupák. Žite bez pitého šenili. Podíš v tom stavu, co s ty mohl poznat. Já přijdu domů, když jste bez pitého ženili. Matka se domů pustí, a já, ty máš, matiško, zlatému živověnčeli, podej se.

Dobrodinec, vy mne musíte ctít. S dcerou svý zabradu Ivanova toho, do vinné lázně báby ho nosili. Vrata mi nechci,